0: zadní vlák kroz stanicu by prošel.
1: Znám opäť, myslíš na mene i tvoje...
2: 3ZZZ 92.3 FM
3: 3 Z 92.3 FM